0: little bit sad.
1: A trošku posmutněl.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to Yogi Arjunpuri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjunpurimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeter wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, a tak ten starý strom se směje.
0: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: And blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the
1: X. Tomu se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chipped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big tree.
1: A ten mohutný strom.
0: Lying there at the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No, a tak mluvil upadlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cut your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said yes, Swamiji.
1: A on odpovídá ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with axe.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And they joined with the axe.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: Tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nain bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is.
1: Ale tam, kde je Satguru.
0: Then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: To je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: když je to láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know any Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. You? But when many are okay, but still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva.
1: Shiva.
0: Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: A tak říkáme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahm.
0: G is a generation.
1: G,
0: generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
1: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
0: But we can give them other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual,
1: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte si dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it? One word I have forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it is Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
0: Night he becomes a rakshasa.
1: V noci se stal rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A oni se mu snažili useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the Shakti.
1: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: the
1: Shakti.
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
0: So we have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
0: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
1: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.
0: And now nectar came.
1: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
0: That is immortal.
1: Ta nesmrtelnost.
0: Who will drink? They will become immortal.
1: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.

0: ¿Ok? Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That word is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
1: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakšasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: Tak Vishnu přichází se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž. Yeah.
0: And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: A něco píše na počítači. Něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to
0: železo. And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this boat.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermos for thermos.
1: Vyrobili ty termosky.
0: And the head had the two parts.
1: A tam měla dvě části.
0: One side was milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
0: only byl one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A de, mohli jste si to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Tak pamatujete si to? Znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byly pro ty devy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And it gave into rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: Ty devové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové
0: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila i jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, aje, to je rakshasa.
0: Put the Sudarshan chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chapped the neck of the rakshasa.
1: A hlava a usekl mu jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
0: The rakshasa said.
1: A rakshasové řekli.
0: One head here and have half body here.
1: A tady je hlava, a tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is a raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
0: reality
1: jenom,
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trunk, to tělo.
0: And Rahu said.
1: A Rahu řekl.
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I zvěšná. Will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: Tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But.
1: Ale.
0: One drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
0: He said.
1: Říká.
0: that in the satsang, in some kusanga comes,
1: pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako když kousne jedovatý had.
0: And that with a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita,
0: listen the Sadguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Sadguru.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo
0: depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy,
1: pokud někdo říká, já budu ničit,
0: that one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji řekl,

0: Pane,
1: oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhuji doesn't tell you.
2: Mahaprabhuji to neříká vám.
1: But he is telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should be telling to whom? To our mind.
2: A proto my, i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes. Ano. Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything. Before,
2: buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: The sisters, brothers, etc.
2: Ty bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said no, completely half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
2: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
2: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: Who will get more?
2: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%,
2: he gets. Ty dostaneš 15, ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15.
1: Lawyer.
2: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
2: No, a pak budete prodávat ten
1: majetek. And you will fight the lawyer.
2: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer said, "Oh, and we need a very good judge."
2: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santoš.
2: Tak jako naše Santoš.
1: Name is Santoš.
2: Jmenuje se Santoš.
1: But he's a lawyer. The judge.
2: Ale je to soudce.
1: And she will make santosh for all.
2: A ona tu santosh nastolí všem.
1: How?
2: Jak?
1: 15%.
2: 15%.
1: 15 and 15.
2: 15. Ty 15.
1: Take it.
2: Ber.
1: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
2: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten.
1: And you have to pay my fees.
2: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
1: So from 15% is gone.
2: A tak z těch 15%.
1: Now you have to take a loan.
2: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
1: You are destroyed.
2: A jste úplně zničení.
1: Similarly,
2: a stejně tak,
1: when you have that vritti in your mind,
2: když máte ve své mysli takové vritti,
1: then you are destroyed.
2: Tak už jste zničení.
1: Therefore, slowly.
2: A proto pomalu.
1: We have to achieve the peak of the mountain.
2: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
1: You are walking too quickly.
2: A vy jdete příliš rychle.
1: I know that you know.
2: Já vím, že vy to znáte.
1: But I knew, did not know.
2: Ale já jsem to nevěděl.
1: When I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: Then I realized.
2: Pak mi to došlo.
1: What Mahaprabhuji said.
2: Co to Mahaprabhuji říkal.
1: And that was this.
2: A šlo o tohle.

0: की।
1: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
0: ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga,
0: na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy,
0: na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow,
0: ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa,
0: na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals,
0: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
0: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will many, they will try to throw down in other side.
0: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what even more dangerous?
0: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
0: Protože tam noc je velice tmavá.
1: High clouds.
0: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
0: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
0: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
0: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
0: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
1: We don't know what was in our past life.
0: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
0: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
0: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
0: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is mine.
0: Tohle je moje.
1: I will enjoy.
0: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
0: Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
0: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
0: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mama, they will make the hands clear. No?
0: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
0: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
0: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
0: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
0: Ale smrt řekne jen otevři.
1: Show me.
0: Ukaž.
1: Leave it everything here.
0: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
0: No.
1: Yes or no?
0: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
0: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
0: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
0: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
0: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
0: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
0: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
0: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
0: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
0: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
0: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
0: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe,
0: když jsem poprvé přijel do Evropy,
1: and then it was, I came on 3rd March 1973.
0: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
0: Do Československa.
1: And there was so much snow.
0: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
0: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was pulled down.
0: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
0: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
0: A v roku 1977.
1: Or 76.
0: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
0: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she was died.
0: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
0: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had her room.
0: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
0: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
0: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
0: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
0: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
0: Ty že mě budeš učit?
1: It was easy. But she put me with television, aha, black and white.
0: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
0: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský film.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
0: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
0: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there's no national.
0: A dneska už to není.
1: 24.
0: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
0: A tak já

0: Matači jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
0: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
0: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
0: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
0: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said, now 12 the bell will ring in the church.
0: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
0: A já si nedělám legraci, to není
1: vtip. You will say the Swamiji is telling now something and something.
0: A vy řeknete Swamiji, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
0: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
0: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
0: A ten balkon byl asi 1,30 metra.
1: And 3.5 meters long.
0: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 metra široký.
1: And there was down, we were in second floor.
0: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people they chopped some trees branches.
0: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
1: So Mataji said, when is it bail? She said, now it will be, you can listen.
0: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
1: I opened the door.
0: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
0: A měl jsem
1: slippery.
0: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
0: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
0: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was
0: a během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
0: railing.
1: Huh?
0: Railing.
1: Yeah, railing.
0: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
0: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
0: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
0: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
0: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
0: A zavřela ty dveře.
1: So slippery.
0: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devpuriji's.
1: A my známe Devpuriji's.
0: Big saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devpuriji's Gufa 5,000, I think 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích. Ta Devpuriji gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's gufa.

0: liberty. So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
0: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
0: I lived in Hungary and I lived in mountainside.
1: Bydlím,
0: so I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem so každý den chodil
0: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
2: The Hungarian mountain so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
2: That's a good
0: really
2: idea.
0: It was just like 800 meters.
2: Okay, sorry, go ahead.
0: But it was so much prana, very pure prana.
1: Tolik čisté
0: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil Guruji, Swamijiho požehnání.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, all on the way.
1: Pořád po celou dobu.
0: And it was really beautiful
1: a opravdu
0: path.
1: To bylo krásná cesta.
0: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
0: pánovci, really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
0: And Devpuriji Gufa was beautiful. Yeah. I took few pictures, and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
0: that was the Devpuriji Gufa, a big smile.
1: Gufě.
0: I thought this is Devpuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devpuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
2: And you go to Satupan?
0: Yes.
2: Yeah, Suryakund.
0: Suryakund and Satupan, the lake.
2: And Sastadhara falling about thousands of the
0: yes
2: waterfalls.
0: Yes.
2: And then Devpuriji.
0: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
2: Yeah.
0: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
0: Thank you.
2: Kesanam sepan. So, what I want to tell,
1: co mám chci říci,
2: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
2: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
2: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
2: I hope.
1: Doufám.
2: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devpuriji.
1: Ale my víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devpuriji.
2: And Alakpuriji's visions which I had.
1: A Alakpuriji's vize, který se mi dostalo.
2: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
2: High and so.
1: Vysoký a.
2: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
2: Two times.
1: Dvakrát.
2: Or three times.
1: Nebo třikrát.
2: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi.
2: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
2: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
2: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
2: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
2: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
2: So that's very nice. Shri Deepnan Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
2: We have yoga.
1: My máme jogu.
2: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
2: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
2: God or yoga.

0: yoga.
1: Duch nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many around the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydal.
0: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousands, and in Christmas day, one week for 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said they had their book, Yoga and Daily Life with Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji, fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language,
1: kolik knih v
0: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jógu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jógu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Toho vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává si tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore, yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
0: But in reality, it's only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy yogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very, very good.
1: Podle Šivánandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: Oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Sivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Svámiho Šivánandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: To byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoha lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a laddu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga. That many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy je neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhl.
0: And very soon after biting in few hours.
1: A brzo potom co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, you didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: But
1: we are velký.
0: Not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: We pokorní. Should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari Om.
1: Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa,
1: ten rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byl nějaký červ.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to stejně.
0: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hosiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will Asla Ramji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning 3:30.
1: Tohle to Ashramjiho bhajan velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Posedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: A medituj.
0: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
1: Oh, můj přítele.
0: Be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke, don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai dhagon ki, this city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saint.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhans Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekananda.
1: Žák Vivekananda.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: Try to find your 2 square meter.
1: Takže vytvořte si ty 2 čtvereční metry pro sebe.
0: And what we learned from Vishwaguruji, that Mahaprabhuji said that for life and death 2 square meter is enough.
1: A to, co jsme se dozvěděli od Vishwagurujiho, že Mahaprabhuji říkal, že jak na život, tak na smrt stačí 2 metry čtvereční.
0: And also you see on the door one poster.
1: A taky jste si asi všimli na dveřích takového plakátku.
0: We don't need to bring here all our property.
1: Že si sebou sem nemusíme nosit veškerý svůj majetek.
0: Take position and relax.
1: Tak, děkuji a začneme.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: And we will shortly relax whole body.
1: A chvilku si uvolníme celé tělo.
2: All we are relaxed.
1: Takže jsme úplně uvolnění.
2: No any
1: žádné napětí.
0: Just feel the heaviness of your body.
1: Procítíte si tu tíhu těla.
0: Nice contact body with the floor.
1: Krásný kontakt těla s podložkou.
0: Once deep inhale and with exhalation feel that you are completely relaxed.
1: Nádech hluboký a s hlubokým výdechem procítíme, jak jsme úplně uvolnění.
0: You don't need to do anything.
1: Nemusíte nic dělat.
0: Just relax.
1: Stačí se uvolnit.

0: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.
0: You don't need to do anything.
1: Nemusíme nic dělat.
0: Just observe and be aware I am inhaling and I am exhaling.
1: Jenom pozorujeme a jsme si vědomi toho, jak nadechujeme a vydechujeme.

0: With inhalation, my body is expanding.
1: S nádechem se tělo rozpíná.
0: And with exhalation, my body is contracting.
1: A s výdechem smršťuje.

0: Wie wäre, how you feel?
1: Abyste si vědomi toho, jak se cítíte.
0: Just be observer.
1: A jsme jenom pozorovatelé.
0: How you feel physically?
1: Jak se cítíme fyzicky?
0: And how you feel mentally?
1: A duševně.

0: And be aware of your whole body.
1: Jsme si vědomi celého těla.
0: Be aware of the hole in which you are now. And be aware position of your body in this hole.
1: To, že jsme v této hale a kde jsme v ní položení.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: A pomalu zahýbeme prsty na nohou, na rukou.
0: Hands, legs. And with inhalation, inhale and stretch your body.
1: A s nádechem se protáhneme.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem uvolníme.
0: Once more, inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Stretch your body and try to press your low back and neck to the floor.
1: Protáhneme tělo a snažíme se krk i bedra tlačit k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale. Stretch body. Press your spinal column to the floor.
1: Protáhneme tělo, páteř tlačíme k podložce.
0: And exhale, relax.
1: S výdechem uvolníme.
0: We were sitting. And now we will start with Pavan Muktasan to little move.
1: Budeme cvičit s Pavanem Muktasanou, abychom si
0: right leg
1: pohnuli.
0: Inhale. Exhale, but keep your shoulder blades on the floor. Inhale, head to the floor. And exhale, stretch your leg. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Now feel also your low back.
1: Procítíme taky oblast beder.
0: With this asana, you release almost all tension from the low back.
1: V této asáně si uvolníte skoro všechno napětí v té dolní části zad v oblasti beder.
0: Also when we are sitting or on the seminar, anushtan, on the work, our digesting is also a little slow.
1: A taky když dlouho sedíme, ať už třeba tady na anuštáně anebo v práci, tak se nám zpomaluje trávení.
0: And this asana again make that our digesting start.
1: A tahle asana zase to trávení nastartuje víc.
0: And now slowly sit in dandasana.
1: A teď si pomalu sedneme do dandasány.
0: Yesterday evening we practiced with the head, with the foot.
1: Včera jsme cvičili s hlavou a s chodidly.
0: Yes, here is.
1: There is new place for three people in instead of the bhajan band. Je tady místo pro tři lidi tam, kde byl bhajan band.
0: And now we will first little move our hands, our palms.
1: Takže nejdřív si pohneme, budeme dělat trošku něco s dlaněma.
0: First separate as much as possible.
1: Nejdřív co nejvíce roztáhneme prsty
0: and squeeze.
1: A zavřeme pěst.
0: Two, it is excellent if you work with a mouse.
1: A zase dva, je to skvělé, když třeba pracujete hodně s myší.
0: Three. Four.
1: Čtyři.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Five. That is very important to understand Kali Desh, time and space.
1: Je důležité rozumět tomu Kali a Desh.
0: 30-40 years ago, we shouldn't say that it's good if you work with the mouse.
1: Před 30 nebo 40 lety by asi nebylo dobré říkat, že je to dobré, když pracujete s myší.
0: Because everybody will think that you are working for the realization.
1: Protože by si všichni mysleli,

0: Intelligence děláte v oblasti deratizace.
1: Mouse was not existing that time.
0: Ty počítačové myše v té době ani neexistovaly.
1: But now everybody works with the mouse.
0: Ale teď zase všichni pracují s takovouhle myší.
1: And that is the beauty of yoga, Kal and Dash, and for that we need guru to lead us through time and space.
0: A proto je krásné v józe to Kal a Dash, a proto je taky potřeba guru, protože guru vás protáhne tím časem a prostorem.
1: And make us update and upgrade, yes.
0: A vlastně neustále nám to aktualizuje a i nás samé upgradeuje.
1: Up and down.
0: Nahoru a dolů.
1: Two.
0: Dva.
1: Three.
0: Tři. Čtyři.
1: But try not to make this.
0: Ale snažte se, abyste takhle nezavírali ty prsty, když jdete dolů.
1: Something like this. But try that you.
0: Ale snažíme se, aby ta.
1: Go from here down.
0: Ty prsty byly not rovně, i když jsou dole.
1: And you will feel all these muscles.
0: A budete cítit všechny ty svaly v horní části.
1: One more up.
0: Ještě jednou nahoru.
1: And down.
0: A dolů.
1: And up. And now imagine that here is the wall.
0: A představte si, že máte před tou dlaní zeď.
1: Not for the opening and closing the water.
0: Ne tak, abyste ne kohoutek, který zavíráte a otvíráte.
1: But wall.
0: Ale zeď.
1: And our palms is on the wall.
0: A ty dlaně máme na té zdi.
1: In.
0: Dolů.
1: Now is in. More, and you feel the shoulder. Not bend the elbow, but try to have straight.
0: Snažíme se mít
1: and out.
0: Ruce rovně v loktech a vnímáme more, to cvičení more. Až
1: imagine that somebody is doing this.
0: Jako kdyby vám někdo tam kroutil těma rukama kolem dokola.
1: Two.
0: Dva. Tři.
1: Four.
0: Čtyři.
1: And once more.
0: A ještě jednou.
1: Five.
0: Pět.
1: And now we relax.
0: A teď se uvolníme.
1: Palms on your knees.
0: Dlaně na kolenou.
1: And try to feel circulation.
0: A snažte se vnímat, jak to tam cirkuluje.
1: Also, you may feel nice feeling in your shoulder.
0: A možná se máte i příjemný pocit v ramenou.
1: And it is also preparation for next asana.
0: A je to zároveň příprava na další asánu.
1: And next asana will be preparation for Bunamanasana.
0: A ta je pak zase přípravou na Bunamana asánu poté. Takže upažíme.
1: Put fingers on your shoulders.
0: Prsty na ramena.
1: And also try not to work on this way.
0: A snažte se to nedělat takhle.
1: Oh, I am. No, this is okay. But try complete movements.
0: Ale snažte se o plný rozsah pohybu.
1: With these movements we will be more and more in the tension.
0: Takhle, když to budete cvičit, tak to budete mít.
1: But nice, like you are connected your elbows.
0: Ale když si dáte lokty.
1: And now is going in.
0: A jdete
1: nahoru. Inhale.
0: S nádechem.
1: When you are in this position.
0: A pak jste v téhle pozici.
1: You feel all these muscles.
0: Tak cítíte všechny tady ty svaly v trupu vepředu.
1: And imagine that your elbow is going more back and immediately in the thoracal area you feel that you are stretching and it's against kyphosis.
0: A snažte inhale, se
1: inhale, inhale. And now start exhalation.
0: A budete vnímat, jak se vám otvírá hrudník.
1: Again.
0: Pak zase
1: inhale up. Up.
0: nahoru.

0: And exhale. Full round.
1: Takže 4 kola si dáme.
0: 3.
1: 3.
0: And exhale. And immediately starts to be warm in the whole body. Back.
1: Celé tělo se vlastně zahřeje tím.
0: Inhale. Only through inhalation, exhalation with real movements, and you feel not any more cold and in the tamas.
1: Jenom nádechem, výdechem a tím pohybem vnímáme teplo, vytvoříme si teplo
0: two,
1: a tamas je pryč.
0: Up, more, feel upper part of the body, exhale.
1: Vnímáme horní část těla, výdech.
0: And three.
1: Tři.
0: Up. And relax.
1: A uvolníme se.
0: Always we said that we have problem with the shoulders.
1: My vždycky říkáme, že máme problémy s rameny.
0: But mostly we have problem with the kyphosis.
1: Ale spíš máme problémy s tou kyphózou zvětšenou.
0: When we have kyphosis, we are not able to move back.
1: Protože když máte větší tu kyphózu, tak nejste schopni jít dozadu.
0: And when we are able to go with the hands back.
1: A když jsme schopni rukama jít dozadu.
0: In that moment we are immediately correcting our kyphosis.
1: Tak vlastně okamžitě automaticky napravujeme tu kyphózu.
0: And because of kyphosis we are not able to do. And we said, oh, I have problem with the shoulder.
1: A kvůli kyphóze toho nejsme schopni a pak ale řekneme, že to je kvůli ramenům.
0: Mostly we have problem with the kyphosis.
1: Ale je to většinou je to tou kyphózou.
0: Now feel nice warm feeling in your shoulders.
1: Tak cítíme krásné příjemné pocity tepla v ramenou.
0: Also try to have head in the right position.
1: A snažíme se i tu hlavu mít ve správné pozici.
0: Ear, shoulder, hip joint.
1: Uši, ramena, kyčle.
0: On that way we will also have relaxed these muscles.
1: A tím si taky zajistíme, že jsou uvolněné ty svaly.
0: If it's ear above shoulder,
1: trapézové.
0: In the good position that we are stretch our head.
1: Uši nad rameny.
0: In that position we don't have tension of this muscle.
1: Tak v té pozici nemáme pak tady ten sval v napětí mezi krkem a rameny.
0: But if head go in,
1: ale když
0: more and more in this position,
1: víc a víc dopředu,
0: we will have more tension on these muscles.
1: Tak tím je větší napětí v tom.
0: They said that in this position,
1: říká se, že v téhle pozici,
0: when is the ear above shoulder,
1: když je ucho nad ramenem,
0: that for our muscles, head have 5 kilo.
1: Takže pro naše svaly má ta hlava 5 kilo.
0: But when we go front,
1: ale když tu hlavu dáváme dopředu.
0: For these muscles we have more and more weight of head. They said when is the head 45 something 30 degrees, the weight of our head is 27 kilo.
1: Takže když máme tu hlavu tak dopředu, že ten úhel je třeba 30 stupňů, tak ta hlava pak pro ty svaly váží 27 kilo.
0: And imagine the tension of all these muscles.
1: A tak si představte, jaké pak je napětí v tom svalu.
0: And yesterday we talked about that Indian ladies walk like a princess.
1: A včera jsme si říkali o tom, že indické ženy chodí jako královny.
0: And that is the way how we will have relaxed these muscles.
1: A to je také způsob, jak mít ten sval uvolněný.
0: In our country said that your earring should be above your shoulder.
1: U nás v Chorvatsku říkáme, že náušnice by měla být nad ramenem.
0: If it's in front, lady is not princess.
1: Pokud je vepředu ta náušnice před ramenem, tak ta žena není princezna.
0: Completely other position on body and also inner feeling.
1: Protože to tělo je v jiné pozici a i ten vnitřní pocit je jiný.
0: Now we will do Bunamanasan.
1: Si uděláme Bunamanasana.
0: From this side first.
1: Takže
0: when you do Bunamanasana, try not to do like this.
1: Snažte se to necvičit takhle.
0: But here is your spinal column.
1: Tady uprostřed je máte páteř.
0: Try inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And when you go down, not break too much head. Yes, exactly. That your head is going to this palm.
1: Tak snažíme se, aby
0: but try to stretch your body.
1: Aby ta hlava nešla jen tak té jedné ruce, ale že protahujeme tělo.
0: And try that your head is come here, not here.
1: A snažíme se, aby ta hlava šla jakoby za tělo, ne do strany.
0: If your hip joints is going little up, it's no problem.
1: Pokud tu kyčel kvůli tomu musíte trošku zvednout, tak to nevadí.
0: If it's go little. Imagine
1: pokud
0: that this leg is little somebody is pulling on this side.
1: Jako kdyby vás za tu nohu
0: and slowly go down.
1: Tahal a jdeme pomalu dolů.
0: And you relax in this position.
1: A uvolníme se v té pozici.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale. Same, inhale.
1: A to samé na druhou stranu.
0: Exhale.
1: Nádech,
0: výdech. Not weight of the body on this hand.
1: Čili ne, že bychom váhu těla měli
0: but
1: na
0: on this stretching and pravé, going down.
1: Pravé ruce, ale protáhneme se a pak jdeme dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale. And in this position, if you relax, you will feel that you are completely exhale.
1: A když se v téhle pozici uvolníte, tak budete vnímat, že ten výdech je úplný.
0: And also you are correcting position of your shoulders.
1: A taky si napravujete pozici ramene.
0: Twisting, stretching muscles.
1: Protahujete
0: svaly. Excellent for everything. Now we will practice.
1: Asana skvělá na všechno a teď si ji zacvičíme.
0: For each asana we need only for benefit of asana 1 hour to explain.
1: Na u každé asany, abychom vysvětlili všechny její pozitivní účinky, tak bychom potřebovali hodinu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back. Exhale.
1: Zadu, výdech.
0: And try to have stretching of your spinal column.
1: A snažte se protahovat páteř.
0: And twisting.
1: A zároveň ohýbat.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Stretch and rotate.
1: Protáhnout a zároveň rotace.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: I have always a strange picture in my mind.
1: Já vždycky k tomu mám takový zvláštní obrázek.
0: And when I practice this asana, I have picture like I have, you know, for grinding, mlínček.
1: Mlínek, mlínek. Mil.
0: And these two stones.
1: Já mám vždycky, si představím u téhle asány, že mám vlastně kamenný mlínek, kde jsou dva kameny, kde, mezi kterými se to mele.
0: And if it's too much pressure,
1: a když je na ně příliš velký tlak,
0: it is too much I don't know tréně, this when you contact and
1: tak to tření je příliš velké.
0: But you little stretch,
1: ale když je dáte trošičku od sebe
0: and rotate.
1: A pak s nima otáčíte,
0: stretch, come back and relax.
1: Uvolníte, zase vrátíte a pak uvolníte.
0: And on that way you are completely safe.
1: A pak je to úplně bezpečné.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And now because of that try to feel stretching of your spinal column and rotate.
1: A teď, jak jsem říkal, tak se snažíme zároveň protáhnout tu páteř, prodloužit ji a
0: inhale.
1: Do té rotace. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Same in Arimatyendrasan. Always stretching and rotate.
1: Tam taky
0: principle of rotation. Inhale.
1: Arimatyendrasana asana je to samé, taky protáhnout a rotovat.
0: Exhale.
1: Nádech, výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more. But now we will remain in the position.
1: Ještě jednou, ale teď tam zůstaneme v pozici s normální

0: Dech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And now remain in the position. Breathe.
0: Zůstaneme tam.
1: Try also feel the heaviness of your buttock muscle and the heaviness of the buttock muscle and this part of the pelvis is going down to the floor and you feel more stretching.
0: A vnímáme taky, jak jsou těžké ty hýště a ta oblast pánve a jak nám to pomáhá vlastně.
1: Inhale slowly up.
0: S nádechem jdeme nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Once more.
0: Ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Remain and relax.
0: Zůstaneme v pozici, uvolníme se v ní.
1: Try to feel with every exhalation that you are more and more relaxed. And how you are relaxed, you are going deeper and deeper in position.
0: Snažte se vnímat, jak při každém výdechu se víc a víc uvolníte a jak se víc a víc uvolníte, tak jdete níž a níž.
1: It will be good that our buttock muscle is a little nearer to the floor.
0: Bylo by dobré, kdyby ta hýždě nebyla moc daleko od poruč.
1: Inhale up.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And anandasana, relax.
0: A uvolníme se v anandasáně.
1: Not because was hard.
0: Ne, protože by to bylo těžké cvičení.
1: But because we want to feel effect of this asana.
0: Ale protože chceme cítit účinky té asány.
1: Feel your shoulders.
0: Procítíte ramena.
1: Feel this nice warm feeling in your shoulders.
0: Ten hezký teplý pocit v ramenou.
1: Feel your spinal column.
0: Procítíme páteř.
1: Especially low back and this area of sacroiliacal joint.
0: A zvlášť tu dolní část zad, to znamená bederní oblast a oblast iliosakrálního kloubu.

0: And now once deep inhale.
1: A teď hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly turn on your right side.
1: Pomalu se přetočíme na pravý bok.
0: Meruakaranasana.
1: A budeme dělat Meruakarana Asanu.
0: It is excellent asana for spinal column.
1: Je to výborná asana pro páteř.
0: We are going on the side.
1: Jdeme teda na stranu.
0: Like you are practicing in the third level Trikonasana.
1: Jako když cvičíte ve třetím díle Trikonasany.
0: Try to be in the one line.
1: Snažte se být v jedné rovině.
0: We already said that if you want to stay in this position and not falling back, it is good that your foot is toes is looking to your head.
1: Už jsme si říkali, že abychom nepadali dozadu, tak je dobré si udělat chodidla do fajfky.
0: And

0: That you are on the edge of your foot.
1: A že jste na vlastně opíráte se o tu hranu chodidla.
0: And that is the from the middle foot till the toes you are more on the floor and heel maybe millimeter centimeter is above floor. And in that position you will not falling back.
1: A že to dolní chodidlo máte takže ta malíková hrana je na podložce a o ní jste opření, ale pata je přibližně centimetr dva nad podložkou a díky tomu nebudete padat dozadu.
0: Close your eyes.
1: Zavřeme si oči.
0: Feel your spinal column.
1: Procítíme páteř.
0: Feel your side muscles.
1: Svaly na straně těla.
0: Feel your kidneys.
1: Ledviny.
0: One kidney is stretching and other kidney is little contracting.
1: Jedna ledvina se protahuje a ta druhá je trošku smrštěna.
0: Same thing is with your lung.
1: A to samé platí pro plíce.
0: What means when you are contracting, you make that blood is going out.
1: A to znamená, že když se takhle něco smrští, tak ta krev jde pryč.
0: When you are expanding, the fresh blood will come in.
1: A pak když se to zase roztáhne, tak tam přijde čerstvá krev.
0: And that is the way how we will stimulate that deep in the tissue, deep in the organ, fresh blood with the fresh oxygen come and everything what is not good go out.
1: A tímhle způsobem docílíme toho, že tam dostaneme čerstvou krev dovnitř těch tkání, orgánů vnitřních a zase všechno špatné odejde.
0: And now stretch your arm.
1: A teď natáhneme paži.
0: Bend in the elbow.
1: Pokrčíme si loket.
0: Elbow, shoulder, hip joint, knee, ankle joint in one line.
1: Loket, rameno, kyčel, koleno a kotníky jsou v jedné rovině.
0: Now bend your left.
1: Pokrčíme si levou nohu.
0: If you are able catch your
1: pokud to zvládnete, tak si
0: or ankle joint is not
1: palec, ale můžete
0: so
1: i
0: important.
1: Kotník, není to tak důležité.
0: And now inhale
1: s nádechem
0: up,
1: propneme nohu nahoru.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And you are not going back. Try.
1: A nemůžete jít dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: If you have high blood pressure,
1: pokud máte vysoký krevní tlak,
0: breathe in this position.
1: Tak v té pozici dýchejte normálně.
0: If you have big kidney stone,
1: pokud máte velké ledvinové kameny,
0: do not practice this asana because they are make activation of kidneys and in that case kidney stone start to move.
1: A tak to necvičte tuhle asánu, protože my tím vlastně aktivujeme ledviny a ty kameny by se mohly dostat do pohybu.
0: Second.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: We have two forces. One force is pushing your hip in front and second making that your foot is going back.
1: A máme, působí teď tady dvě síly. Jedna tlačí kyčel směrem dopředu a druhá tlačí nohu dolů.
0: And exhale.
1: Výdech
0: down.
1: A dolů.
0: Also is excellent for your pelvis diaphragm and for iliopsoas. And this
1: Iliosacral joint. Sacroiliacral
0: joint.
1: Je to výborné cvičení taky na ten velký
0: more.
1: Bederní sval, psoas, na iliosakrální kloub a na pánevní dno. Ještě jedno kolo.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: And with exhalation down.
1: a s výdechem dolů.
0: And now slowly turn on other side.
1: A teď se pomalu otočíme na druhý bok.
0: First. Palm on the floor.
1: Nejdřív se opíráme o dlaň.
0: It will be good that is the 90 degrees.
1: Bylo by dobré, aby ta paže byla kolmo k podložce.
0: You may close your eyes and try to feel kidneys, lungs.
1: Můžete si
0: spine.
1: Zavřít oči a vnímat ledviny, páteř, plíce.
0: And also when you close your eyes, you are working more on the concentration. Because keeping concentration and stability with the open eyes is much easier.
1: A taky se zavřenými očima si budete lépe posilovat tu schopnost koncentrace a stability, protože s otevřenými očima by to bylo snažší.
0: Open your eyes.
1: Otevřeme si oči.
0: Stretch your hand.
1: Natáhneme se.
0: Bend in the elbow.
1: Pokrčíme ruku v lokti.
0: Be aware that you are in the one line.
1: Ověříme si, že jsme v jedné rovině.

0: Na, ubejn ty jolo.
1: Teď si pokrčíme nohu.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: You know everything, just now try to feel your body.
1: Všechno už víte, tak se jenom snažte procítit tělo.
0: And exhale.
1: A výdech. Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: Výdech.
0: And keeping kumbak is also great exercise.
1: A i ta kumbak zádrž je skvělé cvičení.
0: Three, inhale.
1: Tři, nádech.
0: When we keep this air in,
1: když v sobě držíme vzduch,
0: we are more have influence on the pressing that blood is going out from the organ. In this case, kidneys.
1: Tak nám to pomáhá vytlačovat tu krev z těch orgánů, v tomhle případě z
0: exhale.
1: Výdech.
0: And relax in Anandasana.
1: A uvolníme se v Anandasáně.
0: Also, kumbhak is the very important.
1: Kumbhak je také důležitý.
0: Or now keeping air or in or out. Antar or bahir kumbhak.
1: Ať už zádrž dechu po výdechu nebo po nádechu.
0: For our body, anamaya kosha.
1: A to pro tělo, anamaya košu.
0: First for circulation.
1: Tak jednak pro ten oběh.
0: For capacity of the breath.
1: Na kapacitu dechu.
0: Also for the vagus nerve.
1: A také na ten nerv vagus.
0: In pranamaya kosha is very important for strengthening vyan prana.
1: A v pranamaya koše je to důležité na posílení vyan prány.
0: And you have nice chapter in our book Prana, five up prana.
1: A v naší knize máte krásnou kapitolku o tom, o těch

0: pěti pránách a upapránách.
1: And read about this.
0: Tak si to o tom přečtěte.
1: How you will strengthening and how you will purify five pranas.
0: Jak posílíte a pročistíte těch pět prán.
1: Especially vyan prana for your nerves.
0: A zvláště vyan pránu na nervy.
1: And now slowly sit in Vajrasana. We will do one asana more.
0: A teď si pomalu sedněte do Vajrasány a zacvičíme si ještě jednu asanu.
1: It is excellent for your low back.
0: Je skvělá na bederní oblast.
1: It is excellent for refreshing.
0: Na občerstvení těla.
1: And also is good for your nose.
0: A taky na nos.
1: When you want that your nose is open.
0: Pokud chcete, aby ten nos byl otevřený.
1: People start to force all the time blowing nose.
0: Tak buď se můžeme snažit toho docílit tím, že se budeme usilovně snažit smrkat.
1: And in that moment your nose will be more plugged.
0: Ale tím ho vlastně naopak spíš ještě zavíráte.
1: Sumevasana is excellent for against ischias and for low back.
0: Ta asana je skvělá na ischias, na záda.
1: When we practice sumevasana.
0: Když sumevasanu cvičíme.
1: Try practice not on this way.
0: Tak se snažte necvičit takhle.
1: This is not sumevasana, that is something.
0: Tohle není sumevasana, je to něco, ale něco jiného.
1: But try that you are going little nearer than for Marjari.
0: Čili snažte se mít ruce trošku blíž ke kolenům než Marjari.
1: Imagine that you are book.
0: A jdeme nahoru a představte si,
1: cover,
0: že jste kniha s pevným obalem.
1: Want to close that book.
0: A vy se takhle hezky přiblížíte.
1: And breathe in this position. Like that somebody wants to close you.
0: Jako kdyby vás někdo chtěl zavřít tu knihu.
1: And exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: You will feel stretching on low back.
0: Tak budete vnímat, jak se protahuje bedení.
1: Everything start to move in your body and immediately both nostrils become open.
0: Všechno v těle se otvírá a taky nos, nosní dírky se otvírají.
1: From this side.
0: A takhle na tuhle stranu.
1: Not like this.
0: Či ne takhle.
1: But try to.
0: Ale snažte se takhle.
1: More stretch. Abdomen on your thigh and look to you.
0: Více protáhnout.
1: And down.
0: A dolů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And breathing, everything will be completely different.
0: A i dech a všechno vlastně bude úplně jiné.
1: No tamas.
0: Žádný tamas nezbyde.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Imagine that somebody is take your hip and pulling up.
0: Představte si, že někdo vás drží za kyčle a vytahuje nahoru.
1: Look to your navel.
0: Podíváme se na pupek.
1: And slowly exhale down.
0: A pomalu s výdechem dolů.
1: Inhale up.
0: Nádech nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Check your nose.
0: Zkontrolujte si, jak je na tom nos.
1: Once more.
0: A ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Up. It's nahoru. Excellent for refreshing a body.
0: Je to také skvělé na
1: mind, breathing, that you are completely new.
0: Osvěžení celého těla, těla, dechu.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And Anandasana.
0: A Anandasana. Uvolníme se.
1: It is not so easy asana.
0: Není to zas tak snadná asana tohle?
1: But now try to feel what happens with your body.
0: A teď se snažíme vnímat, co se v těle stalo a děje.

0: Just observe your body.
1: Pozorujeme telo.
0: Feel the circulation in your body.
1: Procitujeme, jak nám to v těle cirkuluje.
0: Be aware of your breathing.
1: Jsme si vědomi svého dechu.
0: Do you feel some difference?
1: Jestli vnímáte nějaký rozdíl.
0: How you feel?
1: Jak se cítíte?
0: Be aware of everything.
1: Buďte si vědomi toho všeho.
0: Not just practice.
1: Není to jenom, že cvičíme.
0: But awareness about body, breathing, mind, feelings.
1: Ale jsme si vědomi těla, mysli, pocitů, dechu.
0: All five bodies.
1: Všech pěti těl.

0: or one more?
1: Because next year we will be exactly good.
2: Příští rok už to budeme cvičit úplně dokonale.
1: Everybody will be doing exactly good.
2: Všichni to budou už dělat skvěle.
1: So I give them everybody till next year.
2: Takže dávám vám všem čas do příštího roku, abyste se to dokonale naučili.
1: Every day, evening and
0: morning.
1: Morning.
2: Každý den večer i ráno.
1: Then we are with one hand standing.
2: A pak budeme schopni na jedné ruce stát.
0: And now slowly sit.
2: A teď si pomalu sedneme.
1: Okay, one more.
0: One more, okay.
2: Takže ještě jednu asánu teda.
0: Just sit in dandasan.
1: Yes.
2: Sedneme do dandasana.
0: That is my favorite asana.
2: To je moje oblíbená asana.
0: Meru vakrasana.
2: Meru vakrasana.
0: Why?
2: Proč?
0: Because usually I have little pain in the place between shoulder blades.
2: Protože většinou mám trošku napětí nebo bolest v té oblasti mezi lopatkami.
0: Why?
2: A proč?
0: Because before I met Vishwaguruji.
2: Protože předtím, než jsem potkal Vishwagurujiho.
0: I was also practicing asanas.
2: Tak jsem taky cvičil asány.
0: And I was practicing halasana.
2: A cvičil jsem halasánu.
0: On the wrong way.
2: Ale špatně.
0: And something make crack inside.
2: A něco mi tam uvnitř trošku křuplo.
0: Muscle, nothing else.
2: Jenom sval.
0: But many years I had pain in that area.
2: Ale mnoho let jsem pak tam měl bolest v té oblasti.
0: And because of that I'm telling that this first level is so important.
2: A proto říkám, jak jsou sarvahitásány, ten první díl důležité.
0: Meru vakrasan.
2: Takže meru vakrasana.
0: Nice sit.
2: Hezky si sedneme.
0: And first I will show you.
2: Nejdřív vám to jenom ukážu.
0: When you do this asana, try that your body is little straight.
2: Když cvičíte tuhle asanu, tak se snažte už ten postoj mít dobrý.
0: And right leg.

0: Ale jak jsem říkal, tak vždycky se snažte být protažení.
1: Stretch.
0: Nebo vytažení.
1: And imagine that the one line is passing through your shoulders.
0: A představte si, že jedna rovina prochází rameny.
1: And that line should be parallel with your leg.
0: A ta rovina by měla jít paralelně s nohou.
1: Stretch your head.
0: Vytáhneme si hlavu.
1: And also rotate your head.
0: A i hlavou rotujeme dozadu.
1: And you will feel in this position.
0: A budete vnímat v té pozici.
1: Stretching from top of your kidney till the shoulder blades, nice stretching your muscle.
0: Protažení horní části ledvin až po oblast mezi lopatkami.
1: And after inhale.
0: A potom s nádechem.
1: And exhale.
0: Zpátky a výdech.
1: From this side.
0: A z druhé strany, když to ukážu.
1: Inhale, not in this position.
0: Nádech, ne takhle.
1: But
0: ale narovnat se.
1: Rotate.
0: Rotace.
1: Nice position.
0: Krásná pozice.
1: You will feel these muscles.
0: Budete vnímat tady ty.
1: Especially this area.
0: Svaly v zádech, hlavně v oblasti lopatkami, nádech
1: and exhale.
0: A výdech.
1: Now we will go together.
0: Tak a teď společně.
1: Right leg, inhale.
0: Pravá noha, výdech.
1: Exhale. Stretch.
0: Protáhneme se.
1: And stay in this position.
0: A zůstaneme v pozici.
1: We have also practice for ladies who have cancer and after operation of the breast.
0: My jsme taky měli cvičení pro ženy po ablaci prsů.
1: And a lot of ladies have pain and this not so good feeling between shoulder blades.
0: A mnoho těch žen má bolest anebo takové nepříjemné pocity v oblasti mezi lopatkami.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And if they said to the doctor, they will immediately send to MR and everything because they will think, oh, cancer is going to the lungs.
0: A když to řekli lékaři, tak tě hned posílali na různá vyšetření, že se báli, že se jim ta rakovina šíří do plic.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: Výdech.
1: But because of operation.
0: Ale kvůli té operaci.
1: Especially when one side is removed.
0: Zvlášť když to jedno prso bylo.
1: The static of the body is different.
0: Rich, tak ta statika těla je pak jiná.
1: And because of that, muscles between shoulder blades also is in the tension.
0: A tak to pak vytváří napětí i v té oblasti mezi lopatkami.
1: And this asana was so good against that pain and tension between shoulder blades.
0: A tahle asana jim velmi pomáhala proti tomu napětí, proti té bolesti v té oblasti mezi lopatkami.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And once more.
0: A ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Also is good for circulation through spinal column.
0: A je to také dobré na cirkulaci v páteři.
1: And it's excellent preparation for fifth level.
0: A je to výborná příprava na pátý díl.
1: Ardhamatsyasana
0: asana.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: A výdech.
1: And once more. Inhale.
0: A ještě jednou nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Stretch.
0: Protáhneme se.
1: Rotate.
0: Rotace.
1: Buttock on the floor.
0: Jižně na podložce.
1: Spinal 90 degrees.
0: Páteř, kolmo.

0: nádech.
1: Ten exhale.
0: A výdech.
1: Anandasana.
0: A Anandasana.
1: When we are in Anandasana, we need approximately 5 seconds, little more.
0: Když jsme v Anandasáně, tak potřebujeme přibližně 5 vteřin nebo trošku víc.
1: To start feeling effect of a previous asana.
0: Abychom mohli začít vnímat účinky té předchozí asány.
1: And try to feel now space between shoulder blades.
0: Snažíme se teď vnímat oblast mezi lopatkami.
1: And try to feel your spinal column.
0: A páteř.
1: Nice warm feeling.
0: Krásný hřejivý pocit.
1: Spinal muscles.
0: V těch svalech kolem páteře.
1: And also try to feel how are you.
0: A snažíme se vnímat, jak se cítíme.
1: Be aware of your breathing.
0: Jsme si vědomi svého dechu.

0: And now once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: Výdech.
0: Once more deep inhale and exhale.
1: Ještě jednou hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers.
1: Pomalu si zahýbeme prsty.
0: Toes.
1: Na rukou, na nohou.
0: Move your body.
1: Pohneme tělem.
0: Rub your palms.
1: Prohřejeme si dlaně.
0: Put on face muscle.
1: Dáme si je na obličej.
0: And now we will slowly sit, or with the help of the hands, or just turn on the one side and slowly.
1: A pomaličku se posadíme, buď za pomoci rukou, anebo se nejdřív přetočíme na bok.
0: Here you are.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: May I not pronounce our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puriji.
1: Můj pokorný pozdrav našemu Gurudevovi Shri Swami Maheshwaranandovi.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ashramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas.
1: A protože jsme napojeni na jednu z největších parampara.
0: One of the oldest paramparas.
1: Na jednu z nejstarších parampara.
0: And as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids, in the same way in the monastery or in the ashram we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done in Nazdravya.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating, and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a generace a tisíciletí a tisíciletí. A i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of

0: The parampara is transmitted from the master, from the guru to us disciples.
1: A stejně tak i v guru parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpuraji Siddhapeet parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurichiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpuraji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpuraji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpuraji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavatpāda Śrī Śaṅkarācārya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Śaṅkarācāryovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavatpāda Śrī Śaṅkarācāryaji, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharyi bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpuraji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpuraji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi, mu říkáme.
0: Mahasiddha, Maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri. Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Means forest also. Puri means mountain. So we all have these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha Yogi, because they were the Siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A Siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Alakpuraji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing Janakalyan, helping them move on.

0: A to, že Alakpuriči byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
1: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
0: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
1: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
0: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
1: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
0: A víte, že když vám je horko nebo zima?
1: Then it's good motivation because then we go ram, it's cold, you know.
0: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
1: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
0: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že je pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
1: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
0: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
1: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
0: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
1: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
0: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
1: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
0: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
1: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
0: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
1: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
0: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
1: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
0: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
1: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
0: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
1: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
0: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
1: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
0: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii, protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie, své sádhany.
1: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left an imprint in that whole area.
0: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
1: Why do we call this ashram also as Vishwa Guruji's Tapobhumi?
0: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishvaguruji's Tapovuni?
1: Because Vishvaguruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
0: Protože Vishvaguruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
1: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
0: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
1: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
0: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
1: No one to disturb.
0: Není koho tam vyrušit.
1: No one to bother you.
0: Nikdo vás neruší, nikdo
1: no
0: vás
1: signal, no nothing.
0: Neotravuje, nemáte tam signál.
1: Just being there with yourself, with your mantra.
0: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
1: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
0: Takže Niranjanji je tamhle, takže my, když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
1: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
0: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
1: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
0: Když Vishvaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
1: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
0: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
1: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
0: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit, je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
1: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe there are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
0: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
1: And they do that for awakening those things which help to help others.
0: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
1: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
0: Cílem každého Mahapuruši je Janakanan.
1: Janakalyan. Jan means people, humans, bhaktas.
0: Jal znamená lidé, bhaktové.
1: Kalyan means to free them, to liberate them.
0: Kalyan znamená je osvobodit.
1: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
0: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
1: We always want more, no?
0: My vždycky chceme víc.
1: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
0: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
1: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
0: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
1: Then suddenly he became a rich person.
0: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
1: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
0: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
1: He wished for it and he became a king.
0: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
1: But even having everything as a king, he still got sunburned.
0: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
1: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
0: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci.
1: So then he became the sun.
0: A tak se stal sluncem.
1: Shining where he wants.
0: Zářil, kde chtěl.
1: Temperature control.
0: Měl pod kontrolou teplotu.
1: On his enemies he used to focus more.
0: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
1: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
0: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
1: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
0: A tak se stal mrakem.
1: Raining where he wanted.
0: Pršel, kde chtěl.
1: Unstoppable, flying everywhere.
0: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
1: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
0: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
1: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
0: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
1: But one thing was unshakable.
0: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
1: A mountain.
0: A to byla hora.
1: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
0: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
1: So he became the mountain.
0: A tak se stal mocnou horou.
1: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
0: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
1: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
0: A co ještě si tedy víc přát? Byl nejsilnější, nejtvrdší.
1: And then one sadhu comes out of the cave.
0: A potom jeden sádhu vyšel z jeskyně.
1: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
0: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
1: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
0: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
1: That is a tapasvi.
0: To je ten, který dělá tapasyu.
1: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
0: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
1: After the whole cycle of being everything, sadhu asks, now what do you want to be?
0: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
1: I want to be your bhakta.
0: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
1: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
0: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
1: And
0: pak
1: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
0: Pak je to jogín. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
1: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
0: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
1: It doesn't automatically arise.
0: Ta nepřichází automaticky.
1: That spark has to be lit.
0: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
1: And that spark is lit by the great yogis like Kalak Puriji Maharaj and Vishwa Guruji.
0: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alak Puriji anebo Vishwa Guruji.
1: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river, Alaknanda.
0: A ta odanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta
1: řeka. The guru is Alak Puriji.
0: Guru je Alak Puriji.
1: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there.
0: A když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi.
1: And a lion was attacking it.
0: A lev jí na ní zautočil.
1: Then she only had one request before dying.
0: Tak měla před smrtí jediné přání.
1: That I want to be remembered with my guru.
0: Že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
1: Alak Puriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
0: Takže Alakpuričí a Nandadeví se stali řekou Alaknandou.
1: And that river now flows in the Himalayas.
0: A ta řeka dnes teče Himalájemi.
1: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
0: Takže si uvědomte, uvědome si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
1: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
0: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
1: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
0: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
1: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
0: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
1: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
0: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
1: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
0: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
1: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpuriji in his vision, in his sadhana.
0: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpuričiho ve svých vizích a při sádhaně.
1: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
0: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
1: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
0: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem, Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
1: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
0: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
1: And then Gurudev said, yes, this is Alakpuriji.
0: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpuriji.
1: Then we had this Kamala from Zagreb.
0: A Kamala ze Záhřebu potom.
1: And I think also Charandas was involved in there.
0: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
1: And they were painting many different versions through Vishwaguruji's vision, and then photo shoots and this and that, and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
0: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpuričiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
1: And finally with the vision of Gurudev.
0: A s tou vizí, kterou měl Gurudev.
1: With his kripa.
0: S jeho kripou.
1: We were able to have darshan of Sri Alakpuriji with our eyes in this physical world.
0: Jsme získali vlastně darshan Alakpuričiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
1: And we, many of us were at Alakpuriji gufa.
0: A mnoho z nás už bylo v Alakpuričiho gufě.
1: And those who were not, we can go in September.
0: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpuriji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpuričiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpuriji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
0: Pavitra se schválně tam schovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21 minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21 minutové video z roku 2018, myslím.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuric's cave together with a group of people who actually went to Devpuric's cave, and on the way we saw Alakpuric's cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuričiho jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuričiho jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a well in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuric's cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuričiho jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alakpuric's cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alakpuričiho jeskyni, tak jsem si připadala jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other people, other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy, lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: big green leaves, big high grass, very very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alec Budicic's cave.
1: A to je místo, kde Alec Budicic jeskyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwaguruji when he went to Alec Budicic's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwagurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the Bhakta stayed and this is where Vishwaguruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwaguruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwagurujim, ale on tam byl s Vishwagurujim a popisoval nám, kde byl Vishwagurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there we had a few hours there, one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on a breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very very beautiful when we were there, but also I feel like it still has such an effect on this, still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who is walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shalak Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alak Purjiho Siddhapit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwa Gurudevovi, s vámi mu Maheshwarananda Jimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurji Mu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasinům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji?
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays, when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay, and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross the

0: spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Or the Guruji said, four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to there jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ram Krishna se kon bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: Toto znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will you make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he is agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamulesh Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandalesh Var Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

0: ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishwa Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishwa Guruji's lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji's.
1: Náš pilíři ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here present in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhipeeth Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are they with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhipeeth Parampara and as well from Vishwa Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipeeth Parampara.
1: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishwa Gurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože z požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbh Mela, sorry. It was story started from the Kumbh Mela.
1: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho.
0: Yes, please.
1: Sorry. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbh Melu.
0: All people was Kumbh Mela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbh Mele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the

0: from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával švagruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal
0: morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer, avatar půjdemu na snídani. A avatar půjde k tomu eat. Dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That this is reminding time to time us. And I'm thanks today is this great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the, my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishwaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishwagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishwaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishwaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishwagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishwaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishwagurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishwaguruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishwaguruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishwaguruji.
1: A to je díky Vishwagurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
1: Víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puriji came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came. For celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself, Amritar Puriji, was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility, and humbleness, softness.

0: आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनाम दीपम सजते सर्वम संज्ञा दीपम सर्व सत्यम ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuri ji Siddha Peeth Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuri ji Siddha Peeth Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu ji a Dev Puri ji jogi v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Dev Puriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children gets too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: In between the First World War
1: po první světové válce
0: and second world war.
1: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
0: We didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said.
1: A ona říkala.
0: When we went for shopping or something.
1: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
0: She said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people, they want

0: proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also they are confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, o čem se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy 10 000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120?
0: So there are trees they were when we go to the Himalaya.
1: Až pojedeme do Himalají.
0: And Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is how many 500 years or no how long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very Viveka, full of Vivek.
1: Měl Viveku, byl plný Viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: Byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Look to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako

0: tady ten náš strom.
1: So tree said to Yogi Arjunpuri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjunpurimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
0: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
0: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
0: Ale to se nestane.
1: He said, yes, I know, you are very strong.
0: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
0: Je tu jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
0: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
0: Já jsem tak silný.
1: It can come the hails,
0: můžou přijít kroupy,
1: storms,
0: bouřky,
1: earthquakes,
0: zemětřesení.
1: I stand through.
0: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
0: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: That is still not born.
0: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
0: A on se ani nenarodil.
1: You are just making sorrows.
0: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
0: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
0: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
0: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is, I know.
0: A to já vím.
1: So how strong is, how big?
0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeters wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: At the blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: U kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the
0: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big, big tree.
0: A ten mohutný, mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
0: No, a tak mluvil padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cut your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said yes, Swamiji.
0: A on odpovídá ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with axe.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And the joined with the axe.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly.
0: A podobně.
1: You come to achievement.
0: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
0: Skrze svou sadhanu.
1: Many, many years.
0: Mnoho, mnoho let.
1: But be careful.
0: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: To je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: Eh? No. You? But when many are okay, but still is it love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte si dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That's immortal.
0: Ta nesmrtelnost.
1: Who will drink, they will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako na půl člověk, na půl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
1: half,
0: na půl člověka.
1: Half fish,
0: na půl ryba,
1: and half human.
0: A na půl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the rakshasas will be happy.
0: Ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak Vishnu přichází se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man?
0: A nebo muž?
1: A beautiful.
0: Krásný muž. Yeah?
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: A něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělená na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermal for thermos, tea thermos.
0: Ty termosky.
1: And they had to have the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj, byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byly pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: Ty dévové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové
1: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jste říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chopped the neck of the rakshasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The rakshasa said.
0: A rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Tak odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trunk, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I zvěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: Tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká,
1: that in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
1: then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that is a poisonous snake. Only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého. To znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Oh, my mind.
1: Oh, my mysle.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should be telling whom? To our mind.
1: A proto my, i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20%

0: you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%, he gets
1: 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten majetek.
0: And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15. Ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten.
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, the path is very narrow.
1: Ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga.
1: Na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy.
1: Na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow.
1: Ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa.
1: Na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals.
1: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will, many they will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou s vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what then more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože tam noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je moje. That. Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minutes.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe,
1: když jsem poprvé přijel do Evropy,
0: and then it was, I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj a tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit.
0: It was easy. But she put me with television, aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there is no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: Mataji
0: now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be. You can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem
0: slippery.
1: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v závradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapuriji's.
1: A my známe Devapuriji's.
0: People saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devapuriji's Gufa 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích, ta Devapurijiho gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji's gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapuriji's gufa.
1: A za tři dny půjdou k Devapuriji's gufa.
0: And there is someone here who was in Devapuriji's gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl v Devapuriji's gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sadhu Shanti.
1: Byl jsem se Sadhu Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountain so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry. Go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapuriji gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devapuriji gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Devapuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně jako, že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Shastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadhu Shanti and all the Sherpas took yoga nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavený, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adiós. So what I want to tell,
1: co vám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times.
1: Dvakrát.
0: Or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deep Nand Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousands, and in Christmas day, 1 week or 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they had their book, Yoga and Dead Life, in Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu Jiho Holy Guru Jiho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v němčině,
0: Croatian,
1: v Slovenian, ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v životě se stala takovým systémem.
0: And that's just name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky

0: kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
1: Our Swami Sivananda yoga schools around the world have a very good name.
0: Ty jogové školy Swami Sivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
1: There was a Iyengar.
0: Byl taky Iyengar.
1: That was a acrobatic yoga.
0: Byla taková akrobatická yoga.
1: And many people like that.
0: A mnoho lidem se to líbilo.
1: And he's also millions of people. Millions.
0: On taky oslovil miliony lidí.
1: So there are many good yogis.
0: A taky mnoho dobrých jogínů.
1: They gave the message of the yoga to the whole world.
0: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
1: And out of them we are also.
0: A my jsme jedním z nich.
1: But sometimes, like some fruit is got rotten.
0: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
1: And they are like a water bubble.
0: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
1: So you should not fall into the water bubbles.
0: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
1: So practice.
0: Do těch peří.
1: Slowly.
0: Cvičte pomalu.
1: Take care of yourself.
0: Dbejte o sebe.
1: And if anyone pomalu. Begins to talk something negative.
0: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
1: That time you have to show your like a Shiva.
0: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
1: What they call the Shilab dance.
0: Co znamená ten?
1: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
0: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
1: Weapon.
0: Zbraň.
1: And blessing.
0: A požehnání.
1: What do you want?
0: Co tedy chceš?
1: Holy Guruji said to me.
0: Holy Guruji mi řekl.
1: When I was coming back from the school.
0: Když jsem se vracíval ze školy.
1: And something learned or not?
0: A něco jsem se naučil nebo ne?
1: Didn't clean.
0: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
1: So Guruji said.
0: A tak Guruji řekl.
1: I said yes.
0: Ano.
1: Do you need a laddu?
0: Potřebuješ tady ladu?
1: Koláčka?
0: Koláček, sladkost?
1: Or stick?
0: A nebo tu hůl?
1: I said ladu.
0: A já jsem řekl to ladu.
1: Mam. So there is a both. We have to be strict.
0: A tak my musíme být přísní.
1: And we have to be very soft.
0: Musí to být obojí.
1: So when some people are try to make you stupid.
0: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
1: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
1: From there you go away.
0: Odkud jdete pryč?
1: If you cannot, then close your ears.
0: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
1: Yeah. Or walk it away.
0: A nebo radši prostě odejděte pryč.
1: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
0: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch jen stále méně a méně.
1: And there many years disciples.
0: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
1: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
0: Vampire.
1: Yes.
0: Víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
1: Did you see that Dracula's dance?
0: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
1: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
0: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
1: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
0: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
1: And then they will dance with them.
0: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
1: And they hug them.
0: A oni je potom obejmou.
1: Here.
0: A tady potom.
1: That's finished.
0: A je po všem.
1: It is that rag. So that. Poison gone in.
0: A ten jed vás potom už zasáhne.
1: And very soon, after biting, in few hours.
0: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
1: Yeah, it didn't go like this.

0: Když máte taky takové zuby.
1: What to do?
0: Co si počí?
1: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
0: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
1: Your guru vakya.
0: Vaše guru vakya.
1: You lost it.
0: Ztratili jste ta guru.
1: You know what will happen?
0: A víte, co se stane?
1: Your ego.
0: Vaše ego.
1: Your attachment.
0: Vaše připoutanost.
1: Your proudness.
0: Vaše pýcha.
1: You think I am bigger now.
0: Teď si myslí, já jsem teď ten.
1: But we are not. We are always humble.
0: Ale my jsme vždycky
1: pokorní. We should be humble to all.
0: Měli bychom mít pokorní.
1: Even if the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
0: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
1: No argument, no argument.
0: Děkuji a odejít, žádné hádky.
1: Take your yoga mat.
0: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
1: Open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: matku. Hari Om.
0: Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuj nás.
1: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříci.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se to vzdal.
1: And he said, I will not be it.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgotten.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that rakshasa,
0: ten rakshasa,
1: who want to destroy you,
0: který vás chce zničit,
1: went like a little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo se ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byly nějaký červy.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So, also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to stejně.
1: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hoshiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will, Aslaramji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning, 3:30.
0: Tohle je Aslaramjiho bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v půl čtvrté ráno.
1: And said to me, he called me.
0: A vždycky mě zavolal.
1: Glass water.
0: Říkal, sklenici vody.
1: Yes, Guruji.
0: Ano.
1: Sit down.
0: Posedni si.
1: Mala pero. Meditate.
0: A medituj.
1: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
0: Oh, můj příteli.
1: Be alert.
0: Buď bdělý.
1: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
0: Nenech se podvést.
1: Ye nagri hai dhagon ki. This city is the city of the cheaters.
0: Tohle město, to je město podvodníků.
1: Pila ke dam pila karke with alcohol and this, they will pull you down.
0: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
1: It means ignorance.
0: To znamená nevědomost.
1: So there are so many great saints.
0: Je tolik velkých světců.
1: Look, Paramhans Ramakrishna.
0: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
1: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
0: A jeho manželka.
1: Both great, holy.
0: Oba byli velcí svatí.
1: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
0: A jejich Vivekanand.
1: So there are many. Read their lectures and look to them.
0: Na ně se dívejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many things we have to be careful. I give you a warn.
0: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během 2 týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou navenek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, yeah, there is Buchtel's

0: being prepared, and then you are hungry and you have nice smell, and you say, ah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře sorbe, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep, deep, deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriye, ty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ášramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapený ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Uma Puriji and everyone, Swamiji, no, a diabetes is not good.
1: A všichni Uma Puriji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible? We doubt ourselves and we doubt him.
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoct, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others, they don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
0: And then I
1: oni
0: love
1: dělají
0: it.
1: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
0: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
1: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
0: If he wants, it takes him one millisecond to be again okay.
1: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
0: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
1: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
0: He's happy.
1: Je šťastný.
0: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
1: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
0: And don't think that he doesn't know what we are doing.
1: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
0: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
1: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
0: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.
1: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to děláš, jdi a pracuj, to je tady pořád.
0: Just in different form.
1: Jenom v jiném podobě.
0: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
1: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
0: Or he will eat so slow nowadays and you're sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
1: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
0: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
1: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
0: He planted the seed.
1: On zasadil to semínko.
0: He watered it.
1: On ho zaléval.
0: He grew it.
1: On ho pěstoval.
0: Now it just needs some trimming and cutting.
1: Potřebuje
0: shaping.
1: Trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
0: The watering part has been done.
1: Ta fáze toho zalévání už je hotová.
0: Now it's just for us to maintain
1: a na
0: that
1: nás
0: garden.
1: Je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
0: Many years I was thinking South India very good temperature.
1: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
0: I even found a place.
1: Našel jsem si i místo.
0: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
1: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. Máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
0: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
1: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
0: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
1: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
0: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not find new generation and you all what?
1: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
0: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
1: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
0: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
1: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem. Musíme být silní jako komunita.
0: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
1: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství,

0: kde sem všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: Yeah, going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes. There's so many things. Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams. Every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovinsku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete. Je to jako když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and they left that there is no language barrier.
0: A co je v denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: Ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyana vairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namostute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेवतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।